0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a čest, aj keď sa to občas

0: že si něs.
1: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: vaše rádio plné československých hitov.
1: Telegram s adresou svět,

0: Československé víkendy v rádiu Melody.
1: Letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež dopí.

Vrátim ti však prach, nezmením na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.

si za nej lekol blíž. Jo, karton na bovek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džins.

vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.